Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Radio.
1: I'm a summer seed,

Caress me. I want you tonight. Caress me.

Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio.

Let's move tonight. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnany Roca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Ty nejlepší shows z našich studií.
1: Dance Radio. True Dance Love Acid.
0: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
1: Dance Radio.
0: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Express Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Dance Radio.

Rave on Air. Dance Radio. Baví tě trendovější muzika. Tak laď každý pondělí Rave on Air od 6 večer. Dance

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Start pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Vinec Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3 990 korun. Mébelix. Buďte in.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž znásledovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: Scooter. W&W.

Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Reflect, pode mnou už pomaločku slyšíte novinku Jungle The Wave. Tenhle kousek nás čeká jako novinka už za chvilku, v další hodince dnešního odpoledního vysílání. Proběhne taky rehab a jeho Ghost Town. Přiblížila se 13. hodinka, znamená to jediný v éteru Dance Rádia. Jsem to obsadila já jsem Terka Ročeňová a společně startujeme Party Break. Je 13.01. Dance Radio. Dance Radio.

0: Féteru Dance Radio, Paul Oakenfold a Get to You a Felix Kartel Remix. Máme 13 hodin 14 minut k tomu. Na vlně Dance Radio jsme před chvilkou odstartovali odpolední nedělní vysílání. Tady Part Break, já jsem Terka, čau, ahoj. Zajímá mě, kde právě teď posloucháte. Klidně nás označte na Instagramu, jsme tam jako danceradio.cz, já to omrknu, přenazdílím. Klidně můžete označit i mě, já jsem tam jako Tereza Rocenova na Instagramu. To, kdybyste chtěli si spojit hlas s obličejem, pokud nevíte, jak vypadám. A co nás dneska čeká, tak rozhodně pro vás budu mít pár nových kousků, třeba za chviličku a Jungle and the Wave. Taky mrkneme, co si pro nás připravil novýho náš kolega parťák, kamarád Chris Sadler. Taky něco novýho chystá Armin van Buuren. No a pak se mrkneme na takový ty zajímavosti, vtipné věci, co se kde událo ve světě. A teď už muzika, Duran Jones, slíbená novinka Jungle Wave a nebo David Guetta a Love is Gone na Dance Radio za moment.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Výborná muzika Féteru Dance Rádia, to byly Alesso a Pendulum, jejich kousek Fate. Teď zamíříme do českých vod. A náš kolega, kamarád, parťák Chris Sadler vydal svoje debutový album, jmenuje se Spektrum. My jsme o něm už několikrát mluvili, že se to chystá, teď už je to venku. Vy můžete teda znát některé skladby taky z vysílání Dance Rádia. A jinak to album má 12 skladeb, dohromady to má 47 minut k tomu. Jako dohromady. Rozhodně doporučuji poslechnout, protože to, co uslyšíte, tak je takovej průnik do Chrisovo soukromí, nejenom jeho zkušenosti z klubových nocí, z celkově té klubové scény, ale taky právě z jeho soukromého života. Jakmile se zaposloucháte, tak to posloucháte až do konce a dáte si to několikrát. Tak kdo už jste slyšel, dejte vědět, kdo jste ještě neslyšel, tak rozhodně doporučuji poslechnout. No jinak Chrise si můžete dát naživo zase příští neděli u nás v pořadu Climax, takže 23. srpna je tady celý váš. No a co je vaše už za moment v éteru Dance Rádia, tak je další muzika, proběhnou Vystone, Issy Cross anebo Arman van Helden a You.

Na Dance Rádu dohrávají Pomo, Harrison Brom a Intoxicated. Za 11 minut je 14 hodin. Koukám pomalu do kalendáře, vidím, že dneska slaví svátek Jáchym. Takže pánové, všechno nejlepší. A přiblížíme si trošku to jméno, je to hebrejského původu. U nás v České republice má tohle jméno 4346 nositelů. Jejichž průměrný věk je 10 let, tak doufám, že někdo z nich poslouchá Dance Rádio, že má rád taneční hudbu i v tomhle věku. Každopádně dneska je taky den horských drah a ze zvířátek slaví Faraon a z kočiček je to Belinda a Joy. A možná někdo slaví narozeniny nebo máte výročí. Já doufám, že všichni, ať už oslavenci, neoslavenci, máte skvělý den. A pokud to není úplně ideální, tak doufám, že volme poletí doprava a že vám ji spraví další taneční muzika. A Maupi nebo Fred Again, taky Timmy Trumpet, to je další lajna muziky, kterou vám do oušek pošlu už za chvilku. Na vlně Dance Rádia.

0: Na Dance Radio Apollo 440 čeká nás další hodinka dnešního nedělního part breaku, kde si dáme novinku. Tohle je česká tvorba Pan Olda a Wait For Me. A dáme taky Fastboy a Beautiful Life. Beautiful Life za moment na Dance Radio. Je 14.01. Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Lizzo a Trust Hurts v Eteru Dance Rádia ve 14 hodin 13 minut k tomu. Možná se chystáte na dovolenou, možná máte podovolený. Pokud jste letěli, tak doufám, že to byla klidná cesta. Občas se stane, že cestuje taky menší dítě nebo miminko, že cestou pláče. Já jsem to teď zažila cestou z Řecka. Naštěstí z Řecka to není nějak extra dlouhá cesta. Každopádně Číňan cestoval se svojí manželkou dvěma dětmi. Tomu mladšímu bylo teprve 8 měsíců a vybavil se. Vzal na palubu špunty do uší a ty se snažil darovat každému, kdo na tom letu byl. Vzalo si to ve finále asi jenom 20 lidí, ale všichni ocenili to, že se snažil, aby je cestou nerušil pláč jeho mimča. Jinak ve finále ono poplakávalo prý jenom na začátku, trošičku na konci a mezi tím bylo úplně v klidu. Tak pokud se chystáte, doufám, že všechno proběhne v pohodě, případně, že bude někdo takhle roztomil a milej při cestě. Teď už další muzika, proběhnou Fred V, Pan Olda anebo ATB a Let You Go Reworked. V Eteru Dance Rádia si to pošlem do uší za chvilku.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro. Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio Mousy Man a Ghost. Podíváme se za Arminem van Burenem. On nám totiž mezi nás vypustil třetí závěrečnou kapitolu jeho Energy a State of Trance Ibiza 2026. Přinesl třetí, poslední mix právě z téhle kompilace a vy si můžete poslechnout, je to takový krásný. Myslím si, že se to nám hodí tady do toho počasí. Zajímá mě, jestli už jste slyšeli všechno předchozí, jak se vám to líbilo. A vy si jinak Armina van Burena můžete dávat taky v éteru Dance Radio a jeho klasický ASO si můžete dát každý čtvrtek od 20 hodin večer. Kdo to nestihne, tak reprízu máme v sobotu mezi 10. večerní a půlnocí. Tak to, kdyby vám někdy něco uteklo. Teď už další muzika, ta vám neuteče, mám ji pro vás připravenou. Bude Wilkinson, Higo, taky Dirty South, anebo Zonderling a Lifetime na Dance Radio.

0: Na Dance Rádiu Sonderling a Lifetime 12 minutek před 15. hodinkou. A láska si nevybírá, ale můžete si vybrat, kdy se necháte oddat, když probíhá svatební den. V Ohio to dva svatebčani posunuli trošičku dál, protože oni se poprvé potkali a dodnes spolupracují v rychlém občerstvení začínajícím NAM. Netradiční obřad se teda konal právě tady na tom místě, kde oni pracovali v tom rychlém občerstvení a dokonce je zajímavý, že během výměny manželských slibů dokonce zůstal otevřený takovej ten drive, kam si přijedete autem, objednáte sídlo, odvezete si to. No, každopádně důležitý je, že sliby proběhly, že se milujou a že to pro ně byl neuvěřitelný zážitek. Já pro vás mám taky něco a to výbornou muziku. Za chviličku proběhnou Boris Way, Ten Snake anebo Band a Trippin za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Dance, ale my ještě nekončíme, my si dáme ještě jednu hodinku Féteru Dance Rádia, taky s novinkou. Nový Martin Garrix, U2 a Fireflies. Bude taky Calvin Harris, Josea Satisfy. Tohle a spousta další muziky za moment na Dance Rádiu v pořadu Party Break. Je 15.02. Dance

0: Mike Vala a jeho Music is the answer. Féter Rudence Rádia přesně ve čtvrt na čtyři. Na 89.9 FM. Podíváme se do Kalifornie, tam se totiž stal tak trošku zázrak. Tam do jednoho antikvariátu totiž přišel pán, vrátil knížku, kterou tam zhruba před 40 lety ukradl jako mladík, protože prý v té době neuměl úplně nakládat se svým životem. Teď už, když už to byl muž v pokročilém věku, donesl balíček, přidal i omluvný dopis a 100-dolarovou bankovku. Paní, co tam byla, koukala, říkala, že se to jen tak nevidí a že si to samozřejmě někde vystaví, nechaj si to, a on samozřejmě ví, že tohle to už se nedělá. Tak dáme další muziku. David Nováček, Martin Garrix, Moloko, Paul Van Dijk a Meduza. To je další muzika, kterou pro vás bude mít Dance Radio už za chvilku.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
5: Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma Féteru Dance Rádia Meduza, Rani a jejich Silence, 4 minutky po půl čtvrtý. Máme neděli i pro vás dneska večer pořádnej mejdan. Taková afterparty je ideální na zakončení víkendu. Tentokrát to bude s naším Milanem Kroužilem. Opět vás čeká Club Mix, tentokrát už 646. vydání. V první hodince můžete čekat setík právě od Milana, v druhé hodince tam to namíchá DJ Cuttery from the Box. Ve třetí hodince tam měl být DJ Tilly, bohužel onemocněl, takže dorazí DJ Bema místo něj, takže myslím si, že si to taky užijete, vychutnáte. Takže od 18 hodin dneska Club Mix, za chviličku ode mě Miami Dub Machine, Major League, Chase and Status, Street Life, no a teď taky pozvánka na celkově naše shows v éteru Dance Rádia.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.

Phil Farner a Take Me v Eteru Dance Rádia v 10 minutách před 16. hodinkou. Já se pomalu rozloučím, od ještě Mahmud Orhan, taky Oliver a Pushinon. Já se loučím, budu se na vás těšit opět za týden v sobotu úderem o 13. hodinky, takže po obědě to tady společně dáme. Jinak dneska vás čeká Milan Kroužil, jeho Club Mix. Kdo by si chtěl dát trošku drum and bassu, pořádnou nálož, tak zítra Rave on Air od 18 hodin. Já se loučím, mějte se a páčko v sobotu.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magnany Rocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.
0: Dance Radio.

0: Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

0: 14 hodin 2,5 minutky. K tomu svátek má Jáchym. Blahopřejeme a doufám, že Jáchymové budou poslouchat 646. vydání na Dance Radio. Takže zahájeno a já vám obligátně řeknu, co vás čeká. Takže v první hodince novinky ode mě. Už je tam jedna připravená přehrávači, to je DeMarcus Lewis, více než 1500 releaseů. A snímek se jmenuje Together, kdysi kapela, tuším, že je to z LP desky All and All, Earth, Wind and Fire, Země, vítr, oheň, legendární skupina Maurice White, Phil Bailey, pak to ještě předělala italská parta Black Box. Takže to je tedy první novina a teď to hlavní, to jsou hosté. DJka Teddy from the Box mezi 19.20 a mezi 20. a 21. hodinou na místo DJ Tellyho, který onemocněl, přijde stálice české scény, to je Bema DJ. Tak jdeme do toho.
1: Dance Radio. Dance Radio. Club Mix. Servírují Milan Kroužil a DJ Future. Club Mix. Na Dance Radio.

Maďarská škola, maďarský producent a DJ v jedné osobě, DJ Effendi. Začal hrát v roce 1996 a dokonce už má dvě zlaté desky za mixy a tak dále, které obdržel po prodeji Juventus Party v roce 2005. Tvoří různé mashupy, takové ty funkovky, a tady už se můžete přesvědčit,

Federico Scavo. A ještě Lexa Hill. Federico Scavo je italský DJ, který už má 35 let aktivity DJské kariéry, dvě zlaté desky, dvě platinové desky, úspěšný remix od kapely Pink Floyd Another Brick in the Wall.

to rodák ze Chicaga, který se vyžíval v opravách různých technických vymožeností, transistorů, mikrovlných troub, no prostě hlavně tedy DJské techniky, pochopitelně tam on se v tom začal velice dobře orientovat a také jablko nepadlo daleko od stromu, protože jeho strýc, to jsem už také hovořil, hrál s Dukem Elliktonem, takže DJ Pierre.

Four Piece a Jazz Jam, tak trošku jazzu. Máme 18 hodin 25 minut, to se trošku předběhl. Club Mix 46. vydání, teďka novinky. No a potom mezi 19. 20. to bude DJka Teddy from the Box a mezi 20. až 21. hodinou Bema DJ.

Takže už se nám to tady hezky plní ve studiu. DJka Adriana neboli Teddy from the Box. Za necelou půl hodinku už vás začne bavit svým tancem Two Dance. Teď je tady novina Hylem a Lovders na legendární kultovní značce Nervous Records.

Takže když jsme u staré školy, tak si dáme Joe Paciella, 3 roky stará záležitost, hodně taková euforická, eterická věc. Joe Paciello, ten má svůj styl, dokáže zahrát od funky diska po jazz, ve kterém také vydal spoustu věcí, nebo klasický house, či chicagský styl, anebo UK garage. Tohle je věc s názvem Deep Noir a Joe Paciello.

the Night. To je Joey Cotton a ještě Jay Funk. Tak Joey, neboli tedy Jay Funk, je víceméně, tam je dvojice Jay Funk Deluxe, to jsou dva producenti, jednak tedy Jay Summers, neboli Jay Funk, a Nathan Jay. Jay Funk, neboli tedy Jay Summers, pochází z východního Londýna a měl už úspěšné večery s názvem Bring the House Down. Je velice respektovanou osobou v undergroundové scéně ve Velké Británii a tady si dáváme tuhletu záležitost. V 18 hodin 47 minut posloucháte Klub.

je tam Kerry Holmes, dynamický producent, remixer a dokonce i skladatel, má takové ty charakteristické, klasické, jazz, funkové i houseové věci, o tom se můžete teďka přesvědčit, má i také své značky New Generation Records a Digital Generation Holmes.

Just Can't Give You Up. Kdy si Mystic Merlin v roce 1980. Nám se blíží nekompromisně 19. hodina, s tím tedy prvního z dnešního pořadu DJ Kateri from the Box, Adriana.

Georgia Smith, Royce Rouge. Ano, tahle ta věc v originále je od Sun German z LP desky, tuším, že Tourism nebo Boulevard z 90. let. Krásná klasika. Tohleto věc mám velice rád a jinak také hrála tahle ta DJka na Grave Festivalu na Slovensku. Teďka mi to řekla tedy From the Box Adriana.

0: Karibu a Our Love. A je to oblíbený producent tady DJ Kittery from the Box. Adrianky, je to tak, že?
1: Je to jeden z mojich úplně největších hlások. Já jsem ho prvýkrát počula, podle mě, teraz nevím, či vo Viedni alebo v Bratislave, ještě keď byly také ty Telekom, Music, něco. A akože Dekel odišiel do zahraničia, fakt wow, odporúčam, ak niekde uvidíte nájlej na Pekaribu, bežte.

klasický zvuk 80. 90. Ketchupboy a Bicep. Teď mi řekli tady mezi stupem DJ Kateri From The Box, že ještě je tam kultovní hitovka, která je používaná ve filmech Glow.

0: Tak Adriánka opět hudebně pohladila těmito krásnými kousky. Děkujeme ti, jak se ti hrálo?
1: Ďakujem veľmi pekne, no keď som vás ja hudobne pohľadila, tak mňa toto štúdio roztancovalo, dalo do pohody, úplne že úžasné. Všetci DJ-i, mali by ste si tu niekedy skúsiť zahrať, akože toto štúdio Club Mixu má nejaký, ja neviem čo za kúzlo v sebe, ale akože dobre sa tu hrá, veľmi dobre.
0: My ďakujeme, snažíme sa kouzliť. Čáry Máry, moc ti ďakujeme za setíček, za všechno, za to, jak pozbuzuješ tuhletu nezávislou scénu, co vytváříš a snažíš se samozřejmě hudebně to tady obohatit. A za to díky.
1: Ďakujem veľmi pekne, Milanko. Vážim si tvoje slova, lebo ja si vždy tak hovorím, že treba DJom dávať stage, že môj stage vždy otvorený stage, takže asi to možno nejako vidíme, že to nejak funguje.
0: A na tu otvorenou stage by som rád pozval tedy na tebe klubery, takže nejbližší tedy termíny?
1: Najbližšie termíny, no sledujte Instagram WPrague a ja ti to tak prehodím, Milanko, keď chcete počuť túto Milanka u nás, tak v Minus One, neskutočnom bare s ešte lepším zvukom, tento piatok od 10. večer, Milan Krúžil za mixom.
0: Ja ďakujem a velice sa teším. A tvoje hraní?
1: No moje hrania, myslím si, že ja hram asi tú sobotu a možno aj tú nedelu, ale určite teda v sobotu večer v W Lounge v hoteli V Prague a ja tam budem nejako od 8. Takže kľudne prídite, prihovorte sa, ja budem len rada za všetkých poslucháčov, ktorých stretnem naživo.
0: No a díky Adriance je tam taková hudební svoboda a to je potřeba.
1: No niektoré veci si treba vybojovať.
0: Ano, takže my samozřejmě jsme rádi za tenhle ten boj. Díky ještě jednou za předvedený výkon, ať se ti hezky hraje následující víkend WPrague, já se také těším v pátek a přeju krásný večer.
1: Krásný večer aj vám, pozdravujem všetkým domov, všetkých domov, ďakujem.

0: Takže Train a Star Class je tady střídání stráží, Bema DJ za mixem po nějaké době v Club Mixu. My jsme se s Bemou viděli ve studiu 54 před týdnem, tak Romane, přeju hezký večer.
1: Taky zdravím, Milane, ahoj.
0: Co u tebe nového?
1: Tak u mě je to všechno při starým, furt hraju, nebo snažím se být skoro všude, ale jakoby dobrý. Clubbing se zlepšil. To musím uznat, jakoby v Praze, takže je dost míst, kam zajít jakoby na dobrou klubovou muziku.
0: No určitě, takže ve studiu máš další akce, viď, teďka v nejbližší době.
1: V nejbližší době to je Future 22. House. A Future s Honzou Pruhu, neboli s Futurem, takže to je jedna z těch pozvánek, no, do studia.
0: Takže se snažíš stále tedy jakoby být party DJem.
1: Přesně tak.
0: Ta odezva, jak jsi říkala, je potřeba, že seš na ní závislý, na odezvu.
1: Přesně tak, nebejt muziky, tak tady snad nejsem.
0: Jo, tak každý máme nějakou vášeň, nějaké hobby. Jak bude vypadat tvůj setíček dneska?
1: Studiově.
0: Studiově. My se ještě budeme povídat během hodiny, ale teď ať tě nechám mixovat. Bema DJ in the mix.

James Harm a Pagano. Ultraviolet. James Harm hodně kooperuje třeba s Markem Knightem a je to takový také hitmaker. A když dají hlavy dohromady tyhle ti pánové, tak z toho vznikla tahleta třeba nakoplá záležitost.

známý projekt Hatteras, třeba vele úspěšná záležitost Let It Flow, a tohle to je věc s názvem Hypnotize. Bema Van in the Mix.

0: Tak přátelé, uteklo to jako voda, před chvilkou jsem přišel do studia. Dneska to bylo náročný ráno ve studiu 54, teď ve studiu na Hagiboru. Bylo to fajn, před týdnem jsme hráli ve studiu 54, zelej spomeš společně s BMO One, s Romanem.
1: Jo, vlastně byly to moje narozky, já jsem rád, že jsi tam byl vůbec.
0: A já děkuju za pozvání, blahopřeju ještě k narozeninám, něco po 30, viď?
1: No, tak nějak.
0: Já ti díky za předvedený výkon, jak se ti dneska playovalo, hrálo?
1: Jo, bylo to narychlo, nebylo to nic připraveného, takže pohoda.
0: Ale bylo to fajn, líbilo se mi to, tak to zase zopakujeme.
1: Určitě, budu rád.
0: Přišel si, odehrál si to, co je prostě sem potřeba, takže mise splněna. A teďka jenom pozvánky o tebe.
1: No tak tady jsme to zmiňovali jedno, to studio 54, 22, ale ráno stává se mi dost často, že nikoho pozvu do studia jakoby na party, ale oni tam přijdou večer prostě.
0: Fakt jo.
1: Tak je to studio after party, to znamená, že ten datum přijdu ráno a ne večer.
0: No tak možná, že ty lidi to mají posunutý v čase. To je jasný, že než se člověk zorientuje, tam potřeba to zdůraznit. Takže pozvánky jsou jasné na tedy další Future House.
1: Přesně tak, 22. teďko, to znamená příští týden, s Honzou Pruchou neboli s DJem Futurem.
0: Ano, zdravíme.
1: Zdravíme, samozřejmě. Pak tam bude DJ KM, Pierre Marco, no a já.
0: Dobrá sestava. Tak ať vám to vyjde ten mejdán, díky za účast, díky za všechno a držíme palce ve všem, co děláš.
1: A já děkuji za pozvání.
0: Maličkost, my taky. Taky děkujeme a teď vás pozvu na 647. vydání pořadu Club Mix, který bude skoro na konci měsíce 30. srpna. První hodince noviny ode mě, pak je tady DJ Barber a jeho produkce. A záhy tedy to bude o technu, stálá dvojka v té nezávislé undergroundové techno scéně Patricio Strix a DJka Nedine. To vás čeká za dva týdny, za týden Chris Adler, teď Mambo Ibiza, a nebo jestli byste chtěli, tak vás dneska zvu do Originu, do centru Prahy, a tam se budeme moci vidět zhruba tak za půl hodinky. Mějte se krásně, užívejte života a dobrou noc.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.